rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 13. října. Tento den roku 54 našeho letopočtu zemřel římský císař Claudius. Roku 1941 se narodil americký zpěvák Paul Simon. Roku 1925 přišla na svět Margaret Thatcher, britská ministerská předsedkyně v letech 1979 až 1990. Ročník 1947 je v Kalifornii narozený kytarista a zpěvák Van Halen, Sammy Hagar. 13. října 1962 se narodila americká herečka Kelly Preston, známější ale možná jako manželka Johna Travolty. Roku 1980 přišla také na svět americká R&B zpěvačka, držitelka prozatím jediné ceny Grammy, Ashanti.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: 6 hodin a 2 minuty máme přesně teď.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes je úterý 13. října a bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy, tak jako teď, nebo nízká oblačnost. Pozor na přízemní mrazíky, už jsou tady. Odpoledne začne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší odpolední teplota vyšší než včera 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen 9, v tisíci metrech na horách okolo 6, na Šumavě tepleji až 10 stupňů. A my se ohřejeme cestou na Ibicu.

0: Dnes je úterý 13. října, 6 hodin, 12 minut a 12 vteřin. Tak ještě kousek a je tady 13. kompletní. 13. snad to bude šťastný den. Marek Ztracený téma trošku jiný přístup k dnešnímu dní a zpívá, že je to zlý.
1: Takhle.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Teď to na silnicích úplně zlý není, ale na některých místech. Ano, dopravní nehoda se stala na silnici 10 v obci Držkov, to je okres Jablonec, nad Nisou, kam vyrazili hasiči. I záchranka, protože osobní auto srazilo cyklistů. Pozor, opatrně.

0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.

0: 6 hodin, 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Po půl sedmé sluníčko ještě nevysvětlo, ale dnes by mělo být slunečno. Hlavně zpočátku s ranními mlhami, večer pak v Čechách déšť. Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne začne v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývá do oblačnosti. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší odpolední teplota 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude okolo 9 stupňů.

0: zlobit.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Na dálnicích teď po ránu, na některých na příjezdu do Prahy na D5C a nebo na D6C vás může pozlobit kolona. Ale jinak nemáme hlášený žádné dopravní nehody. Co se týká nejbezpečnějších dálnic, platí pravidlo, že dálnice jsou celkově nejbezpečnější typ silnic v porovnání se silnicemi první, druhé nebo třetí třídy, protože na dálnici je oddělený směr jízdy, taky bezkolizní nájezdy a sjezdy a minimální počet křižovatek. Ale nejvytíženější, protože nejstarší, nejdíl budovaná je D1. Riziková místa z portálu nehod, na který koukám, tak ukazují, že nejvíc nehod se koncentruje na úsecích s vysokou hustotou provozu blízko velkých měst. To znamená, u D1 je to příjezd k Praze, na D10 u Mladé Boleslavy a takhle podobně. Šťastnou cestu!
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
0: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Sochorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: 6 hodin 42 minut je přesně teď. Dobré ráno vám, kdo se teďka chystáte teprve do práce, kdo už jste v práci, tak to bude asi už první kafíčko. No a kdo chcete vidět muzikál Aladin a kouzelná lampa, tak pro vás mám dnes ráno dvě vstupenky na tohleto představení, který bude 29. října od 17 hodin Dům kultury Kladno a soutěžit se bude v příští hodině.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 6.52, pojďme na silnice. Příjezd do Prahy, respektive Pražský okruh, 7. kilometr na trase Kruzini, je dopravní nehoda. Nákladní a osobní auto, tak s tím počítejte. Jeďte opatrně a jdeme se podívat dál, například do Litoměřic v ulici Mezibraní je dopravní nehoda dvou osobních aut a k nehodě je přivolaná i hlídka policie, protože se tam nedokázali domluvit. D11, 51. kilometr na trase Praha směr sever, je odstavené nákladní auto, tak s tím taky počítejte a zvolněte na 51. kilometru D11.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přesný čas 7 hodin 1 minuta.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Meteorologové říkají, že dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Odpolední teplota 16 stupňů Celsia. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude jenom kolem 9, v nadmořské výšce 1000 metrů, na horách okolo 6 a na Šumavě 10 stupňů. A pro vás, kdo právě teďka usínáte, máme Eurythmics, sladké sny. Ale kdo jde do školy,

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

0: 7 minut, to jsou sedmičky, pro někoho šťastné číslo. Dnes je ale 13. pro někoho méně šťastné číslo. Jak je to ve světě s tou 13? 13 je považována spíše za nešťastné číslo, říká se tomu tryska i dekafobie. Pokud jí trpíte, tak opatrně dnes. Při poslední večeři sedělo u stolu 13 lidí, s 13. byl Jidáš, který zradil Ježíše, taky proto 13 není moc oblíbená. V mnoha hotelech chybí pokoj číslo 13, v některých budovách patro číslo 13. Já myslím, že 13 bude super, hlavně pro toho, kdo si dnes vyhraje 2 vstupenky na muzikál Aladin a kouzelná lampa. Ten bude v Kladně, v Domě kultury Kladno 29. října od 17 hodin a vy tam můžete být právě s Rádiem Relax. A já se ptám, když máme tu 13 a teď ty sedmičky, jaké je vaše šťastné číslo? Ne nešťastné, ale jaké je vaše šťastné číslo? Případně napište do SMSky nebo WhatsApp zprávy, proč. Máme na to půl hodinky, abychom někomu přidali tuhletu krásnou cenu. Vaše šťastné číslo pošlete na 606 736 736.
1: Takhle hraje Relax.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

Stupenka pro dvě osoby na muzikál Aladin a kouzelná lampa, který bude v Kladně v Domě kultury Kladno 29. října od 17 hodin, je dnes ve hře. Dnes je 13. Já se ptám, jaké číslo je vaše šťastné. Vaše šťastné, a nemusí to být 13, samozřejmě. Lucka z Lužné píše, moje šťastné oblíbené číslo je 5. A ku podivu i 13, zatím se mi to osvědčilo. SMSka, zdravím tě, Dané, jo, 13, ta je pro mě nej. Pepa, tak já zdravím taky Pepu, Tondu,

0: je normální, anebo obrácená na ležato. Takže zatím přeje krásný den, poslouchám vás rád a my zdravíme Banána. Pište dál na číslo 606 736 736, jaké je vaše nejoblíbenější číslo.
1: Relax Radio. Ranní s

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na pražském okruhu u Cholupic před vjezdem do tunelu, teď už jsou v odstavném pruhu, se stala dopravní nehoda, nákladní a osobní auto. Je to směrem k Ruzyni, směrem k Vltavě. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně, šťastnou cestu. Linka řidičů 606 736 736. Můžete na ní poslat info pro další řidiče.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Časí. Už se nám vyjasnilo, sluníčko vyšlo, dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne začne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší odpolední teplota 16 stupňů, při déle trvající mlze ale jenom 9, v 1000 metrech na horách okolo 6 a na Šumavě až 10 stupňů Celsia. No a po schodech z nebe půjdeme za chvilku s Terezou Kendlovou.

7 hodin 38 minut, pojďme se podívat na vaše odpovědi na šťastná čísla, která probíráme dnes ráno. Petr napsal šťastné číslo asi sedmička a ani nevím proč. Sedmičku má i Simona Zloun, šťastné číslo. Jarda napsal 16 a 9, jsou to dny, kdy se mi narodili děti, takže 16 a 9. Alžběta. A v relaxáci moje šťastné číslo je 11, to jsem si vzala nejlepšího chlapa pod sluncem, co na WhatsAppu, jaké máme vzkazy. Evča, moje šťastné číslo je 8, to je moje životní číslo, a nebo tady je SMS od Lucie z Vinařic. Vyloženě šťastné číslo nemám, ale líbí se mi právě 13, asi možná proto, že bývá ostatními odsuzována a navíc mám 13. svátek. Za chvilku už budeme telefonovat vítězi, takže buďte napříjmu.

0: chtěla by ladinovou lampu posluchačka Lucie Zvinařic? Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, tady Lucie.
0: Ahoj, ahoj. Tak co, ladinová lampa, chtěla by si takovou zázračnou věc?
1: No tak určitě, kdo by nechtěl.
0: Já bych taky chtěl, taky bych, pořád bych to hladil a pořád by z toho lezly nějaké krásné úkoly. Vstupenka pro dvě osoby pro tebe na muzikál Aladin a kouzelná lampa bude to 29. října odpoledne od 17 hodin v Domě kultury Kladno. Dobrodružný příběh, inspirovaný světem Tisíce a jedné noci. Koho vemeš? Máš dvě vstupenky?
1: To je paráda, ještě úplně nevím, budu to muset promyslet.
0: No a je to 29. října, jaké je tvoje šťastné číslo? Je to 29 nebo 13?
1: No úplně jako vyloženě šťastný číslo nemám, nicméně mám hrozně ráda 13, protože
0: ostatní mě a úplně se znám, někam ztratila, no tak to je tou 13, vůbec jsme neslyšeli jenom písmenka. Ještě jednou proč, zkus, proč 13?
1: Protože 13 se mi líbí možná i proto, protože
0: No, tak ne, neslyšíme vůbec nic. Já ti blahopřeju, vydrž ještě na telefonu, zkusíme se ještě domluvit a užij si potom ten muzikál, měj se krásně. Kdo nevyhrá dneska, vyhraje zítra.
2: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Kolega David pomalu přichází do studia s novými zprávami. Já mám pro vás dopravní upozornění, které posílám do Žatce. Pozor, v ulici Husova, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 8 hodin bude za půl minuty.
1: Berounská rozhledna se letos opravovat nezačne a hokejisté Krlup porazili Most. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Rekonstrukce berounské rozhledny na Dědu letos nezačne. Do výběrového řízení se nepřihlásila žádná stavební firma. Na vrcholu kopce jsou obtížné podmínky. Firma by navíc musela mít specializaci na historické objekty a restaurátorské práce. Výběrové řízení město po úpravě podmínek zřejmě vyhlásí znovu. Obnova hlavního kříže Kroupského hřbitova potrvá déle, než se čekalo. Umělecký kovář a restaurátor Josef Majrich.
3: Na dílně jsme zjistili dost velký strukturální změny, co se týče uvnitř kříže, takže tam byly hodně velký praskliny, byly tam hodně sváry, takže budeme trvat na tom, abychom v podstatě nechali udělat posudky, statické posudky, odebereme materiály a uděláme materiálové zkoušky, jestliže sváry mohou být použity na tento materiál.
1: V kříži se zabydlely i vosy.
3: Jako takovou zvláštnost jsme tady nechali prostě. Jsou tam 4 přípory a jenom v jedné příporě byly vlastně vosí hnízda. A když jsme to zkoumali, tak v podstatě byly na západní straně. To znamená, že ty vosy dobře vědí, kde je teplo a kam si měli vlíst.
1: Obnova kříže měla původně trvat do konce listopadu, zřejmě ale skončí až na začátku příštího roku. Cenové stropy na pohonné hmoty se dnes zvýšily. U nafty o 70 haléřů na 48,36 za litr. U benzínu o 37 haléřů na 46,85. Dál platí i nejvyšší povolená marže obchodníků 2,50 Kč na litr paliva. Roční lítačka zřejmě zdraží. Roční kupon na pražskou MHD má místo 3 650 korun stát o tisícovku více. Uvedl to pravděpodobný budoucí primátor hlavního města Petr Hlaváček. Auta by podle ní navíc za vjezd do centra mohla platit mýtné.
2: Sport.
1: Hokejisté Krlup jsou na 4. místě tabulky. V posledním zápase porazili Most 5-2. Připsali si tak 4. výhru v řadě. Most navíc doma porazili jako první tým v sezóně. Zítra Krlup jedou do Děčína.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Úterý zůstane převážně slunečné, jasno až polojasno, teď po ránu místy i mlhy. Mraky přibydou až večer, teploty teď ale nízké, někteří už škrábali skla u aut, postupně 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Pokud přemýšlíte, že se vezmete, tak s tím neotálejte, zpívá Miley

0: Let's get married, novinka Miley Cyrus, pojďte se vzít, to v této písni se pravděpodobně nabádá Miley Cyrus, dosud nerozhodnuté páry, jestli do toho jít, anebo nejít, tak pojďte na to. A v příštím roce, možná 27.7.2027, bude zajímavý datum, nebo 7.7. Jak to bylo letos? Podle svatebních matrik poptávek u dodavatelů a rezervačních systémů byl jednoznačně nejvytíženější den na svatby 6. červen 6.6.2026. Ale dnes máme 13. října.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. října. Tento den roku 54 našeho letopočtu zemřel římský císař Claudius. Roku 1941 se narodil americký zpěvák Paul Simon. Roku 1925 přišla na svět Margaret Thatcher, britská ministerská předsedkyně v letech 1979 až 1990. Ročník 1947 je v Kalifornii narozený kytarista a zpěvák Van Halen, Sammy Hagar. 13. října 1962 se narodila americká herečka Kelly Preston, známější ale možná jako manželka Johna Travolty. Roku 1980 přišla také na svět americká R&B zpěvačka

Toma Jonesa na Radio Relax. Když se řekne sex bomba, tak si představím nějaké zajímavé tělo určitě, ale to tělo se musí taky prohřát pořádně, takže dotaz na Facebooku Radio Relax. Přecházíte v zimě na jiný jídelníček než v létě? Děláte něco jiného než v létě? Co nám radí odborníci? Určitě bychom měli třeba měnit snídaně ze studených na teplou snídaní místo studeného jogurtu nebo smoothie z mrazáku. Bychom na podzim a v zimě měli zvolit teplé obilné kaše, ovesná jáhelná, pohanková, se skořicí a oříšky. Oříšky jsou taky strašně důležitý. V zimě ocení tělo hutnější zdroj energie, takže ořechy, semínka, céčko, kysané zelí, kvašené okurky, a když si dáte kysané zelí a kvašené okurky, tak budete mít krásný den.

0: Ocasovna Kladnodříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 8.25, pojďme se podívat, jak to v Praze nejede. Na jižní spojice, kousek od Barandovského mostu, ve směru k Barandovskému mostu se stala dopravní nehoda, levý jízdní pruh a dvě osobní auta. Pozor, pod Motolem ve směru na Smíchov se srazila v ulici Plzeňská dvě osobní auta.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Výběrnových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Škola hrou, říkal Jan Amos Komenský, ale kde domluva končí, tam přichází rákoska, třeba například. Dánští učitelé budou moci do budoucna neukázněné žáky sklidnit silou, i když tou rákoskou asi ne. Po téměř 60 letech chce Dánsko učitelům povolit, aby použili fyzickou sílu k udržení pořádku ve školách, což je dlouhá léta zakázáno. V Dánsku třeba bití nebo facka, tělesné tresty, jsou zakázány od roku 1967. Z nových pravidel vyplývá, že učitelé mohou držet studenta na místě nebo ho proti jeho vůli přemístit do jiné místnosti, pokud ruší výuku tak, že například pouští na hlas hudbu, hází po ostatní jídlo a předměty, odmítá mlčet nebo neodejde, když je o to požádán. A jaké jsou statistiky z Dánska? Průzkum zveřejněný ministerstvem školství letos 1. října zjistil, že fyzické násilí mezi žáky bylo nahlášeno v loňském roce alespoň jednou v 55% tříd, to je víc než polovina. V 36% těchto tříd se incidenty vyskytovaly alespoň měsíčně. To u nás, když fungovala obecná škola, měli jsme Igora Hnízda.
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
2: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Dream of Dreams, novinka skupiny U2. 8 hodin 46 minut, hned po písničce se půjdeme podívat na D8.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: K dopravní nehodě došlo na D8 ve směru na Prahu na 37. kilometru. Je to nehoda osobního auta s přívěsným vozíkem v zúžení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor, dejte určitě ve Všenorech na Praze Západ v ulici U Silnice. Došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut a na místo vyrazila i záchranka. Probíhá vyšetřování dopravní nehody, která se stala na vjezdu do tunelu u Chlupic, do Chlupického tunelu. Směrem k Ruzini se srazilo osobní s nákladním autem a stále probíhá vyšetřování téhleté dopravní nehody. V levém jízdním pruhu na jižní spojice ve směru k Barandovskému mostu se srazila dvě auta a pozor, dejte taky na D8 na zhruba 37. kilometru, je to 37. a půlý kilometr ve směru do Prahy D8, kde havarovalo osobní auto s přívězným vozíkem. Dopravní nehoda se stala ve zúžení pruhu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Pojďme na zprávy 9 hodin 2 minuty. Otevírá se další část dálnice D6 a ke komunálním volbám přišlo více lidí než před 4 lety. Hezké úterý přeje David Latovský.
1: Relax Radio.
0: Dopoledne se otevře další část dálnice D6. Přes 2 kilometry dlouhý úsek u Lubence má jít do provozu kolem 10. hodiny. Zhruba za rok pak naváže 15-kilometrová část mezi Bošovem a Žalmanovem. Zbývající úsek u Karlových Varů chce ŘSD postavit v letech 2028 až 30. V Berouně jdou do provozu nové semafory. Před malou chvílí začaly provoz řídit na křižovatce ulic Jungmanova a Kolárova. Radnice si od toho slibuje hlavně zvýšení bezpečnosti. V Božím lese u Břeclavy bylo 70 tisíc kusů munice. Dopadla sem při výbuchu továrny Muna na konci druhé světové války. Lesy České republiky oblast čistili dlouhých 11 let. Volební účast byla u letošních komunálních voleb vyšší než před 4 lety. Rádiu Relax to potvrdil mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Volební účast dosáhla 48%, což je více než při komunálních volbách v roce 2022. Tehdy odevzdalo své hlasy 46% voličů. Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Martinice u Onšova v okrese Pelhřimov, kde k volbám přišlo 97,67% voličů. Nejnižší volební účast 20,88% byla v obci Zaječí v okrese Břeclav.
0: Výsledky schválila státní volební komise a budou vyhlášeny ve sbírce zákonů. Putin je kvůli případným volbám na Ukrajině ochoten zastavit útoky jen na jeden den. Volodymyr Zelenský ale požaduje 2 měsíce. Při náletech a ostřelování se volby podle něj nedají připravit.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slavie dnes v Lize mistrů hrají s nejslabším soupeřem. Azerbajdžánský tým Sabah má nejnižší klubový koeficient ze všech účastníků soutěže. Sešívaní by tak v hlavní fázi milionářské soutěže mohli konečně vyhrát. V hlavní fázi se jim to nepodařilo už 19 let.
3: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
4: Relax Radio.
0: Časí. Po chladném ránu se postupně dočkáme 12 až 15 stupňů. Bude to při slunečné, jasné až polojasné obloze. Mraky se objeví až večer.
5: Předávám mikrofon Alešovi a přidávám ještě jeden hit z 90. let London Beat.

0: ovocím v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Přeju všem co nejlepší a nejkrásnější a nejsluníčkovatější úterní dopoledne. Venku je relativně příjemně, teda takhle, když se díváte zevnitř ven, protože to sluníčko je fakt jako hodně dobrý, ale když vylezete ven, tak zjistíte, že ta teplota šla razantně dolů, oproti třeba času před týdnem, před dvěma, před třemi a tak dále. Budeme jenom doufat, že se sněhem to bude ještě chvilinku trvat. Teď se pojďme vrátit zpátky k muzice, kterou hrajeme, Bebe Rexha, David Guetta. To je muzika, která lehce prosvištěla relaxádou. Jako nechytla se, bohužel, nedá se nic dělat. Na tom, jak je aktuálně relaxáda, se můžete podívat na www.radio-relax.cz. Případně ještě dnes můžete hlasovat, protože zítra je středa. Co to znamená, to asi víte. Úderem 18. hodiny nás čeká další vydání, tak jestli s tím chcete trošku zamávat, tak ještě máte šanci.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

7 minut chybí do půl desáté, posloucháte úterní dopolední Radio Relax. Já doufám, že máte příjemný den. A pojďme se podívat k něčemu, o čem se jako ne všichni chtějí určitě bavit, a to je o pohybu jako takovém, protože všeobecně je daný podle statistik, že většina Čechů se málo pohybuje. Chybí ten pravidelný pohyb. Kam můžeme jezdíme auty, když to teďka jako přece na koholí bod nevím, ale dejme tomu. Mladá a střední generace ta nahrazuje pohyb vysedáváním u počítačů a podle výzkumu až 80% lidí bolí občas záda. Všechno to právě souvisí s nesprávným a dlouhým sezením u počítače, takže začít se sportováním se vyplatí opravdu v každém věku. Já o tom uvažuji každý pondělí. Předchází se tak obezitě, cukrovce, řídnutí kostí a cévním potížím. A to máte ze všech stran, se to na vás určitě valí. Ale co je docela důležitý, vidět nějaký ten návod, protože nestačí jenom jednou za týden zajít do posilovny. Lepší je denní pohyb, to znamená nějaká ta rychlá kůze, ta by stačila. Cyklistika anebo plavání, stačí denně 30 minut intenzivnějšího pohybu a přispějeme alespoň podle těch odborníků ke svému zdraví. Tak na to třeba zítra ráno, až budete cvičit u otevřeného okna, u ranní rozcvičku, tak na to myslete.

0: Velký výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 9:30, pojďme se podívat společně na dálnice, začneme na D1, tam se bude odstraňovat nehoda až do odpoledne na 207 kilometrů, tam stojí dvě havarovaná vozidla na neprůjezdné krajnici, je to osobák a dodávka. Ten osobák by asi tolik nevadil, ale ta dodávka může lehce přečuvat do jízdního pruhu, tak bacha na to. Možná v tuhle chvíli už pomalinko, ale jistě je odklizeno, nicméně na D5, zhruba na 2. kilometru ve směru na Prahu, se stala taky dopravní nehoda. Jsou tam dvě auta, neprůjezdní levý jízdní pruh, ale to už by teoreticky mohlo být uklizený. Dále ještě D8, tady mám 38. kilometr ve směru na Prahu, taktéž průjezd se zvýšenou patrností, osobní auto s přívěsným vozíkem a tahle ta nehoda se stala v zúžení. Teoreticky už by to taky mohlo být všechno v pohodě, nicméně počítejte s tím, že vás to může překvapit.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Já si nemůžu pomoct, tahle ta písnička od Slavíčka, která se jmenuje Hezký ráno. Ještě bych k tomu dodal Přecházející v dopoledne. To je prostě jedno velký pozitivum. Venku je taky krásně, sluníčko svítí, sice odpoledne by se to mělo horšit, ale ještě pořád máme čas. Co se týče pozitivních barev, protože to jako taky s tím úzce souvisí a možná, že právě proto to slunce tak jako hodně podporuje, tak pokud bychom měli vybrat jednu barvu, která se nejčastěji spojuje s pozitivitou, optimismem a radostí, byla by to, podle odborníků, žlutá. A to i přesto, že ta psychologie barev je prý trošku složitější, záleží na odstínech, situaci a osobních zkušenostech a tak dále a tak dále. Každopádně zelená barva, pokud ji máte teď okolo sebe, tak to je klid a rovnováha. Modrá, důvěru a pohodu. Tak, to bychom mohli ještě pokračovat, ale nejdůležitější, a sluníčko nám to tak jako potvrdilo, optimismus, radost, žlutá barva a máme hezký den, hezký ráno a hezký dopoledne.
1: Relax Radio.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio. This one is for the

0: Úterý 13. října právě teď, 10. hodina.
1: Louny mají nový přírodní biotop a fotbalistům Lán se nedaří. Dobré dopoledne, přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Louny dokončily proměnu vodní nádrže v Brlohu. Slouží jako přírodní biotop a požární nádrž. Není proto určena ke koupání ani k rekreačnímu využití vody. Rekonstrukce kladenského autobusového nádraží skončí během října. Nástupiště už jsou hotová, zbývá dokončit parkoviště pro 118 aut. Vzniká na místě zrušených autobusových stání ze 70. let, která už dnes nejsou potřeba. V Žadci probíhá deratizace. K hubení potkanů dochází na veřejných plochách a ve veřejných budovách. Radnice vyzývá majitele soukromých objektů, aby se připojili. Město se jinak těchto hlodavců nikdy nezbaví. Na Sněžce včera napadl první souvislý sníh letošní zimy. Vytvořil slabou, sotva centimetrovou vrstvu. První vločky tu přitom poletovaly už 24. září. Tehdy ale nešlo o ležící sníh. Z lesa si smíme odnést jen suchou na zemi ležící klest. Upřesní mluvčí Lesů České republiky Eva Juklová.
3: Jsou to větve nebo zbytky vršků stromů, které mají v průměru bez kůry asi 7 cm. Pokud mají větší průměr, už jde o dříví a to je možné jen koupit. V takovém případě je třeba oslovit vlastníka nebo správce lesa, tedy i Lesy České republiky. Státní podnik prodává dříví z lesních skladů nebo formou samovýroby, a to až 35 metrů krychlových za rok, což by mělo stačit na vytopení rodinného domu na jednu zimu.
1: Sport. Fotbalisté Lán mají nového trenéra. Tým přebral Jan Zíka. Po sestupu Lán do okresního přeboru má přinést potřebné zkvalitnění hry. Zatím se to úplně nepovedlo. Tým z 8 zápasů 6 prohrál. V sobotu dokonce s Rakovníkem 8-0. Radost tak přinesly alespoň novinky v zázemí areálu. Přibyla nová pergola, garáže, kuchyně a dětský koutek.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Časí. Úterý zůstane slunečné, mraky čekáme až večer. Teploty nejvýš u 12 až 15 stupňů. Zítra se oteplí, oblačno až polojasno a 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Mrkněte na hodiny, 2:10, znamená jenom jedno. Čas na takovou dopolední pauzu, prostě dlouhý kouř.
6: Wam, bam, pida, bam. Dám si ruce do kapes. Wam, bam, pida, bam. Dlouhej kouř a pohode čes.
0: Samozřejmě činasky v téhleté hodině už za chvilinku.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 8 minut 50. O barvách jsme se bavili na Relaxu v minulé hodince. Tohle jsou Two Colors, tedy dvě barvy. A Primadonna, mimochodem tahle ta skladba taky proběhla Relaxádo, což je hitparáda Relax Rády. A mluvím o tom proto, v podstatě dopoledne využívám ten čas. A navíc, dneska je úterý, poslední šance, jak zahlasovat do Relaxády a nějaký to pořadí tam uspůsobit pro zítřek, protože zítra dopoledne to všechno sečtem a na večer připravíme a pak už odvysíláme další, to znamená další vydání. Večer 18. hodina. Jinak Primadonna samozřejmě ve vysílání zůstává, to je jasná věc. Já si myslím, že určitě tam má co dělat. Je to hodně veselá písnička a jestliže jste tak jako už jako klimbali a to dopoledne už vás trošku jako dostávalo, protože leckde už se topí, tak tahle skladba ta vás určitě probudila.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Hodně historická vzpomínka na 90. leta, konkrétně i přímo na rok 1990, taková jakoby předchůdce boybandu New Kids on the Block, ten to všechno nastartoval step by step. Holky šílely, fakt věřte mi. Jinak bavili jsme se o tom, co ovlivňuje vaši náladu, myslím tím tu dopolední, třeba taky to, že jste fakt jako fresh. Bavili jsme se o jako vhodnosti rozcviček a takového toho ranního dopoledního cvičení. Teď tady mám docela zajímavou věc, 7 věcí, které ovlivňují vaši náladu. Tak poslouchejte pozorně, třeba s tím teďka ještě zrovna můžete něco udělat, pokud to není úplně ideální. Tak zaprvé je to spánek, ten dostatek, to je jasný, ten zhoršuje regulaci emocí, trpělivost i schopnost zvládat stres, alespoň tak to tvrdí odborníci. Potom denní světlo a počasí, a to už jsem dokonce i někde slyšel, že když je dostatek světla, tak je to všechno v pohodě. Lidé kolem nás, tak o tom asi žádná. Docela důležitý je i pohyb, o tom se bavíme už vlastně od rána. Taky hudba, doufám, že vám New Kids on the Blocks udělali radost. Taky jídlo, pití a tělesný stav, já bych jako teď zrovna nějaký to jídlo klidně i uvítal. No a takový ten dlouhodobější pocit, že máte život pod kontrolou, že ten váš život má prostě smysl. Pokud tohle to máte všechno v rovnováze, tak jste naprosto v pohodě.
1: Relax. Relax Radio.

0: Sochorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudé?

0: Výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: Madonna letos zažila takzvaný veleúspěšný rok. Poměrně nedávno, 27. září, se zúčastnila udávání nebo udílení cen MTV Video Music Awards a pořádně zabodovala. Získala celkem 7 cen, co jako neúplně všichni čekali, co si budeme povídat. Stala se vlastně největší vítězkou večera a na pódiu se vlastně objevila na takovým tom jako větším vystoupení po více než 20 letech. Pamatuju si, kdy tenkrát vlastně vydala album Confessions on Dance Floor a teďka vlastně na to navázala novým albem, který to všechno odstartovalo, to udělování cen a úspěchu a tak dále, Confessions 2. Madonna je prostě, to je prostě formát, no. S tím nic neuděláme.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.

Tak tohle je taková další vzpomínková melodie Passion Fruit a Wonderland. Máme 3 minuty po 10:45 a když se teďka mrknete na náš rádiový Facebook, snažíme se tam tak trošičku pracovat s vaší fantazií a ze slovní zásobou. Mrkněte, uvidíme, zapojíte se a pak se na to podíváme třeba po celý.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Před námi je poslední dopolední hodinka, máme 11. právě teď.
1: Kralupy se dočkají bezbariérového nádraží a umělá inteligence nenahradí pomoc psychiatra. S vámi je David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kralupské železniční nádraží by za 2 roky mohlo být bezbariérové. Vedení města se na tom dohodlo se správou železnic. Cesta bez schodů má začít v prostoru bývalé otočky městské hromadné dopravy. Odtud povede bezbariérová rampa, která cestující přivede k výtahům a k 5. nástupišti. Vyjde na 100 milionů a hotovo má být v roce 2028. Středočeská záchranka má 10 nových sanitek. Ředitel Pavel Lusí.
3: Ty sanitky přichází s kompletní přístrojovou výbavou, takže sanitky mají velmi moderní defibrilátor, ventilátor, lineární dávkovač. Jsou to všechno přístroje, které jsou na úrovni přístrojů západní Evropy.
1: Zdravotní dokumentace už se zadává elektronicky.
3: My už v podstatě nepíšeme na papíry, ale zadáváme to do těch tabletů. Má to další velký benefit, že my přes ten tablet posíláme i avíza do těch zdravotnických zařízení, takže standardně už operátoři nevolají ty běžné standardní pacienty, zase urychlí tu komunikaci a přenos těch informací.
1: Muži, který v ubytovně na Lounsku na jaře zavraždil svého malého syna, hrozí výjimečný trest. Podle svých slov neví, proč něco tak strašného udělal a u soudu uznal svou vinu. V době tragédie byl opilý a v těle měl stopy po užití marihuany. S navrženým trestem souhlasí. Češi čím dál častěji s umělou inteligencí řeší své psychické problémy. Mluví s ní i o velmi citlivých problémech. Řada z nich pak ani nevyhledá odbornou pomoc. Podle ministerstva zdravotnictví to ale není dobře. AI v žádném případě nedokáže nahradit psychiatra.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna se posunuli na 8. místo tabulky. Pomohla výhra nad Třincem. Kladno si tak z venkovního hřiště veze 1. 3 body po postupu do 2. ligy. V neděli může získat další v domácím zápase s Českou Lípou.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Před námi je slunečné odpoledne z 13 až 16 stupni. Mraky se objeví až večer. Teploty nám pak v noci spadnou na 10 až 7 stupňů. Zítra ale opět stoupnou na 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Teď máme aktuálně 3 minuty po 11. dopolední a doufám, že máte skvělý den, stejně jako Pavel Celta.
6: Dneska mám tak skvělý den, díky za to, že tu jsem.
0: Asi jste pochopili, že to je hudební nabídka do téhle hodiny. Pustíme si ho už za chvilinku.
5: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

14. hodině startujeme takovou lehkou předělávkou od zpěvačky Agnes, skladba Madden Henderson a zpěvačka Gloria, která se jmenuje Release Me. Je to v podstatě téměř to samé jako ten originál, ale je to takový jako nadupanější. Líp to zní, uvidíme, jak si zítra povedou v relaxádě. Mimochodem v té poslední byla tahle skladba na 9. místě. To jsem prozradil, ale jenom střípek. A jak dopadla relaxáda na vrchu, to znamená první 3 místa, si můžeme prozradit právě teď.

0: Fíha, Shoxede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.

0: Každopádně s tím počítejte, nehoda by měla být odstraněna někde okolo 12. hodiny. A nevím jak aktuálně, ale měla by tam ještě být. Na D1 se připomínám dopravní nehodu a spíš auta, která po ní zbyla už z dopoledních hodin. Byly to dvě havarované auta, osobák a dodávka, proto o tom mluvíme. Je to D1 na 207 km ve směru na Brno. No a pak taková ta dopolední klasika, to znamená okruh ve směru na D1 od 80. do 76. km je taková lehce popojíždějící kolona, prostě zpomalený provoz zhruba v délce 3 km a v opačném směru, to znamená na Ruzeň a na D7, to má jenom kiláček, to docela jde, je to od 14. do 16. km a může se to klidně každou chvíli zase rozjet.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Velký výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.

0: 4 minuty chybí do 11:45 na relaxu před chvilinkou Jakub Ondra on the many. Nevím, jestli tím trpím jenom já, nebo jestli je to tak jako normální v dnešní době, která je hodně hektická, ale problémy s pamětí už má zhruba 30 až 40% populace. Každopádně já to třeba řeším tak tuška papír, klasika, napíšu si, poznamenám a tak dále. Dá se to, ale už to není to, co to bývalo, co si budem povídat. Odborníci, kteří jako se zabývají pamětí, mozkem a tak dále, ty radí, aby jsme zapomněli na luštění křížovek nebo takový ty prostředky na procvičení paměti. To jsem taky zkoušel, ale to moc nezafungovalo. Ale doporučuji, dejte si prý kousek hořké čokolády denně a kvalitní sex s partnerem. To je totiž prý ta nejlepší cesta, jak udržet výkonnost mozku na vysoké úrovni do vysokého věku.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, už jenom 9 minut máme do 12. hodiny, tedy do doby, kdy většinu z vás asi čeká nějaký ten oběd. Před chvilinkou jsme se bavili o tom, jak si udržet paměť v čerstvosti, to znamená nějaká ta čokoška plus taková ta činnost, která není úplně nepříjemná, co si budeme povídat. Na druhou stranu našel jsem i spoustu jiných věcí. Odborníci doporučují stále se učit nové věci, to znamená nový jazyk, vzít si hudební nástroj, to se mě netýká, mám hudební luk, takže nic. To prý taky hodně pomáhá. Vybavovat si informace, to je jasný. Pokud si chcete něco zapamatovat, tak zkuste to po chvilce říct vlastními slovy bez nápovědy. To občas dělám a musím teda uznat, že to je někdy docela i těžký. Takový ten syndrom zavřených dveří, jakože vzpomenout si na to, co jste vlastně probírali v té minulé místnosti, je někdy fakt problém. No a samozřejmě dobrý stravování, zelenina, ovoce, luštěniny, celozrnné potraviny a tak dále, ryby, olivový olej. Nicméně pozor, samozřejmě platí, že zázračná potravina na paměť ale neexistuje.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tak dneska nám to vyšlo skoro přesně, je to 12. právě teď.
1: Dálnice D6 je o 2 kilometry delší a dopravu v části Brna řídili policisté. Polední zprávy a David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Otevřela se další část dálnice D6, přes 2 kilometry dlouhý úsek u Lubence šel do provozu kolem 10. hodiny. Zhruba za rok bude dokončena i 15-kilometrová část mezi Pošovem a Žalmanovem. Zbývající úsek u Karlových Varů má být hotov v roce 2030. Starostou Kralup se zřejmě stane Vojtěch Pol, dosavadní místostarosta. Výsledky voleb má mluvčí města Aleš Levý.
3: Na prvním místě Kralupy Nová vlna, 5 mandátů, na druhém místě ANO 2011, 4 mandáty, 20 619 hlasů. Na třetím místě Peloton Kralupy, 4 mandáty, 19 091 hlasů. Na čtvrtém místě Občanská demokratická strana, 4 mandáty, 18 044 hlasů.
1: Páté místo obsadila Změna pro Kralupy, 6. Kralupské mosty. Policisté po včerejším dopravním kolapsu v Brně řídili dopravu na kolabujících křižovatkách raději sami. V jeho západní části města vypnuli semafory a postavili se do ulic. Problémy způsobila uzavírka dvou klíčových tunelů. Potrvá navíc až do 20. listopadu. Policisty na křižovatkách tak v Brně potkáme ještě několik týdnů. Zdeněk Godla ve volbách neuspěl. Oblíbený herec ze seriálu Most kandidoval na radnici v Chomutově. Jeho uskupení se do zastupitelstva ale vůbec nedostalo. Neuspěl ani olympijský vítěz Nagana Vladimír Růžička. Jeho kolega Jiří Šlégr přitom mandát v Litvínově obhájil.
2: Sport.
1: 19 let, přesně tak dlouho fotbalisté Slávie nevyhráli v základní části Ligy mistrů. Černou sérii podle asistenta trenéra chtějí zlomit dnes v utkání proti azerbajdžánskému týmu Sabah.
4: Věříme tomu, že sebereme 3 body a podřídíme k tomu v maximum jako všechno, takže to očekávání je jednoznačný. Jo, samozřejmě vždycky prostě pak tam přiletíte a rozhoduje se na tom hřišti a může se stát cokoliv.
1: Zápas v Baku začíná 15 minut před 7. večer.
5: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne má být podle meteorologů slunečné, jasné až polojasné. Mraky začnou přibývat až večer. Teploty nejvýš u 13 až 16 stupňů, v noci 10 až 7. Zítra nás čeká opačno až polojasno a příjemných 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Tak pokud zrovna obědváte nebo sedáte k obědu, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť a zveme vás svým způsobem tak trošku do ráje z Coldplay. Užívejte úterní odpoledne s relaxem.
6: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
6: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: relaxu. Mám tu pro vás jeden tip na víkend na podzimní tvoření v muzeu v Novém Strašecí. Tuto sobotu od 9 do 13 a v neděli od 13 do 17 hodin. Je to oblíbené podzimní i halloweenské tvoření, kde si můžete sami vyrobit vlastní, třeba i strašidelnou dekoraci. Kromě tvoření čekají na malé návštěvníky i tajemní pavoučci, které bude potřeba najít. A nebojte se, nejsou živí.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Pracovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. října. Tento den roku 54 našeho letopočtu zemřel římský císař Claudius. Roku 1941 se narodil americký zpěvák Paul Simon. Roku 1925 přišla na svět Margaret Thatcher, britská ministerská předsedkyně, v letech 1979 až 1990. Ročník 1947 je v Kalifornii narozený kytarista a zpěvák Van Halen, Sammy Hagar. 13. října 1962 se narodila americká herečka Kelly Preston, známější ale možná jako manželka Johna Travolty. Roku 1980 přišla také na svět americká R&B zpěvačka, držitelka prozatím jediné ceny Grammy, Ashanti. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Jarnových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Zlato, co máš dneska v plánu?
1: No přece všechno.
2: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio. Just

0: 13 hodin, 2 minuty k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Mělník bude mít nového starostu a v Rudné se vzorně třídí. Hezké odpoledne s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: Mělník opět povede ctírat Mikeš, do čela města se vrátí po 4 letech. Čeká ho například revitalizace náměstí Karla IV. Nebo navýšení kapacity čističky. Řešit se bude i příprava rekonstrukce krytého bazénu nebo obchvat města. Obyvatelé Rudné u Prahy se zlepšili v třídění odpadu. Množství směsi kleslo o třetinu. Náklady na likvidaci proto šly dolů o 4,5 milionu korun. Obec zároveň splnila limit daný zákonem. Ten ale bude čím dál přísnější. Ve zlepšování třídění je tak nejen v Rudné potřeba pokračovat. O neratovická sdílená kola Nextbike je čím dál větší zájem. Za město mluvčí Barbora Walterová.
3: Jen během letošního září zaznamenal systém 2042 výpůjček a od zahájení provozu již celkem 13 440. Zajímavostí je, že 95% všech výpůjček trvalo méně než 15 minut, tedy v rámci časového limitu, kdy mohou lidé kola využívat zdarma. Službu využívá stále více obyvatel.
1: Město proto počítá s rozšířením sítě. Praha zrušila cenové stropy pro taxikáře. Padla tak maximální povolená cena 42 korun za kilometr. Za jízdu si teď mohou účtovat, kolik chtějí. Mezi obyvateli už začínají panovat obavy ze svezení za tisíce korun. Uvidíme, jak se k situaci postaví vznikající nové vedení metropole.
2: Sport.
1: Fotbalisté Lán mají nového trenéra, tým přebral Jan Zíka. Po sestupu Lán do okresního přeboru má přinést potřebné zkvalitnění hry. Zatím se to úplně nepovedlo, tým z 8 zápasů 6 prohrál, v sobotu dokonce s Rakovníkem 8-0. Radost tak přinesly alespoň novinky v zázemí areálu. Přibyla nová pergola, garáže, kuchyně a dětský koutek.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí polojasné až skoro jasné. Teploty nejvýš u 13 až 16 stupňů. Zítra oblačno až polojasno a 14 až 17 stupňů Celsia. Ono to není úplně k smíchu, to počasí, že? Tady smáme tak něčemu tak jako interně.
6: Je to pravda, je to pravda, ale to je dobře, že máme dobrou náladu. Určitě, je úterní odpoledne. Já doufám, že máte taky tak skvělou náladu jako my a budeme se snažit prostě tu náladu předat, aby byla pozitivní i u vás, třeba v kancelářích. A k tomu samozřejmě pomůže i muzika Rihanna a Calvin Harris už za chvilku. Davide, ty se nikam nezdaluj, protože bude anketa Relax v ulicích.
1: Ano, jsem tady.
7: If you ask a stupid question,

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

0: Tohle je Troy Sivan Party. A nevím, jestli posluchači to zaznamenali, ale ke konci té písně mám pocit, jako kdyby se to tam seklo. Jo?
1: Trošku to tak může vypadat, ale ta píseň je možná dobrá takhle po obědě, že už jsme většinou všichni nasycení a právě takovou malou party jsme si mohli v těch kancelářích třeba alespoň na 5 minut udělat, že?
0: To je pravda. No a volume doprava i v tuhle chvíli, protože my si vlastně dáme dnešní dopolední vaše odpovědi. David navštívil ulice a ptal se vás posluchačů, takže si přišel přímo z očí do očí to bylo.
1: Přesně tak, z očí do očí. Otázka, co znamená výraz mlátit prázdnou slámu? Používáš tohleto někdy takhle jako doma třeba před dětmi?
0: Že bych svojí dvouleté dcerce řekl, mlátíš prázdnou slámu.
1: Ale mlátí. Neříkej, že dvouletá dcerka
0: to
1: někdy...
0: Určitě. To a jako určitě. Hele, a já s ní, no. To si takhle hezky hrajeme, přendáváme kostičky, jo.
1: Se to hrozně líbí právě tady to rčení, jako je pěkný, ale moc se nepoužívá. To se jako řekněme otevřeně, možná častěji se spíš takhle v těch našich výrazech používá spíš nošení dříví do lesa, že?
0: To je
1: spíš takové, ano. Nebo tady jsem našel ještě jako lít vodu do koše, že vlastně to samý taky, jako jo. No, každopádně, dneska to nebylo o lití vody do koše, ale o mlácení prázdné slámy, tak co tady tento výraz znamená?
2: Relax v ulici.
3: Dělat něco k ničemu. Asi něco jako, že to děláš jako zbytečně, že tam není nic prostě jako prokazatelný.
4: No, že jde o zbytečnou činnost.
5: Jako říkat někomu něco, o to nestojí, takže zbytečně.
6: To je dost častý výraz a znamená to, že když jde vlastně o zbytečnou činnost.
7: To znamená to, jako se říká házet hrák na zeď, tak to znamená zmlátit prázdnou slámu, ne?
8: No když je někdo blbý jako troky, tak těžko ho něco učit.
7: To je výraz pro zbytečnou činnost.
9: To je jako dělat něco zbytečného, no. Mlátit tím cepem, řezat do těch stébel takhle zbytečně, no.
10: No, něco podobného jako kde nic není, ani smrt nebere.
11: No, že nějaký opatření, že to je zbytečný.
12: Asi dělat něco, co je zbytečné.
13: Sláma, to je taková uschlá rostlina a když ji mlátíte, tak mlátíte slámu.
0: Hezky vysvětleno na konci.
1: No, ale vy jste to téměř všichni věděli, ano. Mlátit prázdnou slámu znamená dělat zbytečnou činnost. Tak musíme přitvrdit, protože ta dnešní anketa vám vůbec nedala zabrat. Opravdu, jak říkám, téměř všichni jste to věděli. Já jsem se ještě připravil něco podobného, jako mlátit prázdnou slámu. Tak tedy, jak už jsme si řekli, lít vodu do koše, nosit dříví do lesa, házet hrách na stěnu, objevovat Ameriku. To tak vlastně, jakože něco podobného. A nebo třeba mluvit do větru, že? Vlastně taky opravdu ten základ by se dalo říct, že je tam stejný.
0: Za mě asi nejčastěji používaný je tedy nosit dříví do lesa.
1: Nebo házet hrách na stěnu.
0: To?
1: Teda, to aspoň to. U nás se hází hrách na stěnu. No nevadí, jak jsem říkal, budeme muset přitvrdit, protože ta dnešní anketa byla opravdu velmi lehká, takže opravdu za týden to tedy bude hodně ostré.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
14: Relax Radio.

Posloucháte Relax, díky vám za to. Sice dneska svítí hezky sluníčko, ale jakmile zajde, tak co si budem, už je venku opravdu velká zima. A tak nás to láká třeba kouknout na nějaký film, hezky v teple nebo seriál. Proto otevírám dnešní téma. Máte nějaký film nebo seriál, který znáte skoro naspaměť? Víte, kdo koho podrazí, kdo se s kým dá dohromady a dokonce dokážete odříkat i hlášky. A přesto, když ho dávají v televizi, stejně se na něj podíváte znovu. Proč to vlastně děláme? Je to nostalgie, je to pohodlí, nebo prostě víme, že nás tenhle příběh nikdy nesklame. Tak já to mám třeba takhle u filmu Pelíšky, Pelíšku. Já to prostě znám úplně naspaměť a stejně na to rád koukám, když to běží v televizi, když to dávají. Tak jaký film takhle milujete vy? 666 736 736.

0: Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Jdeme na silnice, střed osobního auta s motorkou je teď aktuálně v Unhošti, v ulici Pražská, vážná dopravní nehoda, osobák s motorkářem, tak s tím počítejte. Unhošť, ulice Pražská, dopravní nehoda.

0: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.

0: Justin Bieber před 14. hodinou na Relaxu. S vámi Honza Ladra a existují výborné filmy, které stačí vidět jednou a už se k ním nikdy nebudeš chtít vrátit. Pak jsou tu ale ještě takové, na které se můžeme podívat kdykoliv pořád dokola a nikdy nás nepřestanou bavit. O jaké pecky jde, tak u vás Relaxáku, pojďme na vaše SMSky, napsala třeba Nikol, ahoj, u mě Forrest Gump a Drž hubu. Myslím si, že Drž hubu, tak to je snímek, který není úplně tak profláklý, ale já ho rozhodně taky doporučuji s Nikol. Prostě tam se člověk směje od začátku do konce. Zdravím do Relaxu, u nás doma je to Šrek. Některé hlášky už u nás doma přešly z filmu Do běžného života. Další její zpráva, rozhodně Honzo, slunce, seno, mohu to vidět i třikrát za rok a stejně se bavím. No a teď odpověď, proč si vlastně pouštíme večer, když třeba přijdeme z práce, jsme unavený, raději filmy, co známe, než nějakou filmovou novinku. Mozek totiž při sledování nového obsahu spotřebuje spoustu energie, protože musí zpracovávat neznámý děj, nové postavy a taky nečekané zvraty. Když se ale vrátíme k něčemu důvěrně známému, funguje to v naší mysli jako návrat do známého prostředí. A známé filmy a seriály nám přináší především psychickou pohodu a i snížení stresu.
1: Takový slušný člověk do hospody nechodí, pivo nechlastá, družstevní byt má, jako má zařízený, auto má, video má, tak co by si chtěla?
2: No taky není všecko. Majetek.
1: Ty meč! Ty tomu tak rozumíš? Máš místo mozku zpěvá kostku?
2: Dovol.
1: Taky pak dovol.
3: A je to zlej.
1: To hlusně. Ale hodně.

0: provozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Krásně to teď vyšlo, 14.00 právě teď.
1: Kladno bojuje proti černým skládkám a počasí se do konce týdne výrazně měnit nebude. Zprávy na Relaxu tady a teď.
2: Relax Radio.
1: Kladenští strážníci stále častěji vypátrají zakladatele černých skládek. Kromě kamerového systému a hlídek v terénu pomáhají i obyvatelé, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Hříšníky pak čeká pokuta a odstranění nepořádku. Odvést jej mohou například do jednoho z kladenských sběrných dvorů. Obnova hlavního kříže Kralupského hřbitova potrvá déle, než se čekalo. Umělecký kovář a restaurátor Josef Majrich.
3: Na dílně jsme zjistili dost velký strukturální změny, co se týče uvnitř kříže, takže tam byly hodně velký praskliny, byly tam hodně sváry, takže budeme trvat na tom, abychom v podstatě nechali udělat posudky, statické posudky, odebereme materiály a uděláme materiály výzkoušky, jestliže sváry mohou být použity na tento materiál.
1: V kříži se zabydlely i vosy.
3: Jako takovou zvláštnost jsme tady nechali prostě. Jsou tam 4 přípory a jenom v jedné příporě byly vlastně vosí hnízda. A když jsme to zkoumali, tak v podstatě byly na západní straně. To znamená, že ty vosy dobře vědí, kde je teplo a kam si měli vlíst.
1: Obnova kříže měla původně trvat do konce listopadu. Teď ale zřejmě skončí až na začátku příštího roku. Lístky pro druhé kolo senátních voleb voliči dostanou ve volebních místnostech. Do poštovních schránek se doručovat nebudou. Hlasovat se pak bude v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Tramvaje mezi pražským nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou nepojedou až do 18. prosince. Trasu změnilo 5 linek, 16 a 34 jsou úplně zrušeny. V metropoli současně pokračuje i výluka mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí. Tady ale bude provoz obnoven už v neděli.
2: Sport.
1: Střelkyně Veronika Blažíková vybojovala na světovém poháru stříbrnou medaili. Na stupně vítězů se postavila poprvé v kariéře. Česko tak získalo už druhou medaili. Jiří Přívratský včera vyhrál střelbu ze vzduchové pušky.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Odpoledne dál s malou oblačností a teplotami mezi 13 až 16 stupni. Mraky se přidejí večer a v noci čekáme 10 až 7. Středa pak přinese oblačno až polojasno a 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Musím říct, že dnešní téma, to je hojná účast, co se týká SMSek a máme tady i hlasovky, za chvilku si je společně poslechneme. Musím se tedy zeptat i Davida, je Davide nějaký seriál, film, který můžeš vidět pořád dokola a přesto tě to baví a znáš ho třeba úplně naspamět, všechny ty hlášky z toho filmu?
1: Než 4077.
0: Fakt.
1: No tak hele, v podstatě oni ho taky pořád dávají, že jakmile skončí, tak zase začne. Takže jo, Meš.
0: Takže ten znáš úplně na spaměť,
1: jako, jo. Zase nejsem takový úplně fanatik, ale je to jeden z těch seriálů, které jako jsem viděl nejčastěji.
0: No vidíš, jak jsi překvapil, já bych u tebe typoval Kobru 11, anebo Návštěvníky.
1: No, tak tam u těchto seriálů jen vybrané díly. Tam.
0: Dobře, DJ Antoine už za chvilku na Relaxu, my vám přejeme hezké úterní odpoledne.

0: Nejnovější YouTube na Relaxu po 14. hodině a máte to doma stejně jako já? Zaplatíte si streamovací služby, které nabízejí obrovské množství pořadů, ale stále se vracíme ke stejným titulům. Třeba na Netflixu mi najdou najednou novinky, ale já si stejně pustím rychle a zběsile jedničku nebo dvojku. Proč tomu tak je? U známého příběhu přesně totiž víme, co nás čeká a můžeme si ho prostě užít bez překvapení. Navíc si při opakovaném sledování všímáme i detailů, které nám předtím unikly a někdy se vracíme i k vlastním vzpomínkám. Připomínáme si, jak jsme třeba byli, když jsme film viděli poprvé a co se od té doby změnilo. Tak jaké filmy můžete vidět vy, relaxáci, pořád dokola, k kterým se vracíte? Mám tady SMSku od Lenky, napsala: dobrý den, s čerty nejsou žerty, PS, škoda, že se zrušilo peklo, bylo by tu lidu prázdno, píše Lenka. Honzo, ahoj, Harry Potter, už jsem ho viděla tolikrát, že znám i chyby ve filmu. No a já jsem vám slíbil i hlasovky, tak si pojďme jednu dát. Tak kdo nám zavolal do studia? Tady je hlasovka.
1: No, tady Jupiter Patočka vás zdraví, tebe a Davida Razovskýho. Horory, přiměření ale. A Noční bůra, Vrstvý, Krieger a zdraví vás i Maruška. Všem přejeme hezký úterý, mějte se.
0: My vám taky přejeme hezké úterý i Marušce a díky za zavolání.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: úterní odpoledne v plném proudu, za chvilku se společně mrkneme na dálnice a taky se podíváme na to, že možná doma, relaxáci, budete mít poklad. Podrobnosti už za chvilku. Tej support lesbians.
1: Fresh time. Fresh time. Relax radio. Relax.

0: Pracovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Černových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice, pozor na D5, na 123. kilometru je dopravní nehoda střed dvou nákladních vozidel. D11 i tam se bouralo na 3. kilometru ve směru na Prahu, dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A i na D1 komplikace na 15. kilometru ve směru na Prahu, nehoda nákladního vozidla, neprůjezdný aktuálně střední jízdní pruh.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Jdeme na silnice, protože nám hlásíte dopravní nehodu, a to v okrese Louny. Pozor, silnice číslo 7 u obce Postoloprty. Došlo tam ke střetu osobního auta s nákladním.
2: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se platí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Česká muzika Miraj a Hometown. Za chvilku 15. hodina, další odpolední zprávy. Ale teď důležitá zpráva od nás. Možná relaxáci, máte totiž doma malý poklad. Máte doma po babičce starou keramickou formu na bábovku, tak ji rozhodně nevyhazujte. Možná totiž máte v kuchyni nebo na půdě malý sběratelský poklad. Obyčejné starší formy se prodávají za stovky korun, ale vzácné keramické kousky z 19. století, třeba ve tvaru srdíčka, tak ty mohou mít cenu až kolem 4000 a i více. Rozhoduje hlavně stáří, neobvyklý tvar a taky stav. Tak se mrkněte na půdu.
1: Fresh time. Fresh time. Relax radio. Relax.

0: 15.00, naproti mě David Latovský se zprávami.
1: Beroun zlikviduje Lištickou skládku a v Anglii nemají místo pro vězně. Další zprávy pro vás klidné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Berounská skládka Lištice skončí, město kompletně odstraní všechny její stopy. Soudy totiž potvrdili, že veškeré pozemky nepatří soukromníkovi, ale státu. Potřebné rekultivaci tak už nic nestojí v cestě a začne co nejdříve. Řidiči kladenských autobusů v nouzi snadno přivolají pomoc. K dispozici mají speciální tlačítko, jak říká mluvčí strážníků Zuzana Hokrová.
3: Panik tlačítka v kladenských autobusech jsou napojena přímo na pult centrální ochrany městské policie Kladno. Řidič tak může v případě problému velmi rychle přivolat pomoc strážníků. Na stejný systém jsou napojeny například i školy, školky a další městské objekty.
1: Nouzové tlačítko mají k dispozici i řidiči pražských autobusů. Rudná u Prahy má novou fotbalovou tribunu. Oproti původní nabízí úplně jiný komfort sledování zápasů. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil i trenér Mostu a bývalý fotbalista Pavel Horvát. Pohonné hmoty opět zdraží. Maximální prodejní cena nafty zítra vzroste o 25 haléřů na 48,61 koruny za litr. Benzín se bude smět prodávat nejvýš za 47,21, tedy o 36 haléřů více než dnes. Limity se nevztahují na prémiová paliva. Věznice v Anglii a Walesu kvůli přeplněnosti předčasně opustí dalších 650 vězňů. Půjde o ty, kteří si odpykali třetinu z trestu trvajícího nejvýš 2,5 roku. Další plánovaná fáze propouštění se bude týkat vězňů s ještě delšími tresty.
2: Sport.
1: 19 let, přesně tak dlouho fotbalisté Slávie nevyhráli v základní části Ligy mistrů. Černou sérii podle asistenta trenéra chtějí zlomit dnes v utkání proti azerbajdžanskému týmu Sabah.
4: Věříme tomu, že sebereme 3 body a podřídíme k tomu v maximum jako všechno, takže to očekávání je jednoznačný. Jo, samozřejmě vždycky prostě pak tam přiletíte a rozhoduje se na tom hřišti a může se stát cokoliv.
1: Zápas v Baku začíná 15 minut před 7 večer.
5: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
1: Časí. Večer dorazí do středních Čech a okolí zvětšená oblačnost. Místy přinese i přehánky. Teploty v noci klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra počítejme s oblačnou až zataženou oblohou a 14 až 17 stupni Celsia.
0: Davide, my tady před sebou ve studiu Rádia Relax máme krásnou bankovku. Je to 1000 korun. 1000 korunový poukaz. Kam? A to necháme jako tajemství, viď?
1: To necháme jako tajemství a kdy budeme soutěžit, to bychom měli říct.
0: To řekneme v 15 hodin 35 minut, určitě tam ten poukaz někomu dáme, tak rozhodně i dál poslouchejte. Stejně tak nabídneme i muziku David Guetta. To vše na Relaxu, hezké odpoledne.
6: Relax Radio.
2: Honza Ladra. David Latovský.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: prosím v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: novinka na Relaxu, za kterou je David Guetta, francouzský DJ, který nezačal jako slavný producent na obřích festivalech, ale svoji kariéru budoval postupně v pařížské klubové scéně, kde se pohyboval už v 80. letech. A kolik si řekne aktuálně za vystoupení jeho DJský set, tak musím říct, že ta cena je opravdu, pokud teď dřete v práci, nebaví vás to tam, tak asi teď úplně neposlouchejte. David Guetta si účtuje stovky tisíc eur. Ceny jsou kolem 10 milionů korun za DJský set. No, záleží, jestli je to festival nebo velká koncertní scéna. Prostě je to velikán mezi DJ. Další novinky ve vysílání uslyšíte už zítra večer v Hitparádě Relaxádě. Do té doby můžete zahlasovat na našem webu radio-relax.cz.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou. Hey, Russia.

0: Fresh time na relaxu, za chvilku souboj moderátor versus právař, taky mrkneme na dálnice a musím mrknout i do kalendáře. Každý rok 13. října slaví svět Den bez podprsenky. Ano, slyšíte správně, hlavně dámy. Dnešní den se snaží zvýšit povědomí o prevenci nemocí, ale mnoho žen jej vnímá také jako oslavu ženské svobody a komfortu. No nevím, jak moje přítelkyně, ale já Den bez podprsenky dodržel.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.

0: a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice, pozor, na pražském okruhu na 60. kilometru je tam dopravní nehoda, je to ve směru na D10, neprojezdný pravý jízdní pruh, střet nákladňáku s osobním autem. Bouralo se i na D11, o tom už jsme informovali, tak jen připomínáme, stále tam počítejte s komplikací na 3. kilometru ve směru na Prahu, nehoda dvou osobních vozidel. A pozor, na D5 na exitu 67, je to nájezd směr Praha, je tam větev v pravém jízdním pruhu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Relax a mně se líbí strašně, jak sem chodí SMSky, kdy už bude ten souboj. My jsme totiž na začátku této hodiny mluvili o tom, že tu máme poukázku v hodnotě 1000 korun. A jak se řekne 1000 korun, tak člověk jde pozorní a chtěl by to.
1: Ano, ano, byť už ta tisícovka není co bývala, tak pořád máme zafixováno, že jsou to velké peníze, že?
0: Ano.
1: Já jsem třeba často doma stýchával, ty si propil za víkend 1000 korun. Jo, to byla taková ta magická hranice, která už vadila. Pokud to bylo méně, nějak se to dalo ještě tak jako lidově řečeno okecat. Ale opravdu tisícovka, to jsou prostě pořádné peníze.
0: Je to tak a o ty dnes soutěžíme, tedy v rámci poukázky. Poukázka v hodnotě 1000 korun na něco dobrého. Na co? Tak to ještě necháváme jako tajemství. Odtajníme až někomu jako velké překvapení. Ale je to na Food Festival, který proběhne 24. října od 10 do 19 hodin na náměstí Svobody v Teplicích. A Teplice, to je krásné město.
1: Vidíte, už i Teplice mají svůj Food Festival, tam určitě můžete vyrazit, stojí to za to. Teplice jsou krásné město, i lázeňské, což se úplně neví. No nevadí, kudy vede cesta do Teplic, respektive k té tisícovce, aby jsme byli úplně konkrétní. Přes náš zvuk, který si dnes připravil Honza, on je strašně natěšený. Říkal, že to bude stát za to, že je to pěkný film. Je to tak?
0: Je to tak, jdeme bojovat. Round 1, fight. Musím říct, že v rámci souboje jsme tenhle ten film ještě neměli. A přitom v něm je tolik písniček. Já jsem si říkal, co já ti z toho filmu dám. Je to rok 1980. Československo. Hudební komedie.
1: No já bych to chtěl říct a zase nechci zkazit jako úplně radost, že jo? No,
0: ale tak
1: to
0: je, jo. Tak...
1: Když ty takhle ty otevřeš ty dveře, no. B jako Božena? Je první písmeno. Je jo. Ne. Je nebo není?
0: No není.
1: Není, já jsem chtěl říct Bony a klid.
0: Ne,
1: tam
0: ne, ne.
1: Tam se hodně zpívá, ne?
0: Tam se hodně zpívá, ano. Tam vlastně naše oblíbená písnička Frankie Goes to Hollywood, ale tohle je úplně jiný snímek. Takže počkej, ještě ti dva body za tady to nevezmu, budu hodnej dneska. A takhle zní píseň, která z toho filmu je. Ale je jich tam mnohem víc, jo? Já vybral zrovna tuhle.

0: Pěkná, pěkná ukázka. Ale pokud tedy zopakujeme ty indicie, rok 1980, Československo.
1: Ano, hudební komedie.
0: Hudební komedie.
1: Anna Zagorová. Už říkám jména, jo, tak jestli mám ještě přidat.
0: Ne, nepřijde, že by byla moc úspěšná, protože mi to teda opravdu nic neříká. Na druhou stranu těch písniček tam zasnělo tolik, takže ano. Pokud já třeba tady tu jednu z mnoha nepoznám, tak to snad není tak hrozný se mnou ještě, co? No nevím, nedokážu jako dál poradit, nevím.
1: Dobře, David je tedy bez bodu, už vám nedá další nápovědu, tím to tedy utneme. A teď už jenom řekneme číslo 666-736-736, 1000 korunový poukaz na něco dobrého, na co odtajníme za chvilku, pište do studia.

0: dnes.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespanadeš, páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař. David je dneska bohužel bez dvou bodů a vlastně bez zážitku tady z toho filmu, ale musím říct, Davide, je to chyba? Pusy jo, opravdu stojí to za to. Rok 1980 a tohle je jedna z písní.
1: Když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane?
0: Tak co píšou o relaxáci? Kolik myslíš, že máme táborů?
2: No já věřím, že jenom jeden.
0: Ne,
2: takhle možná
0: dost.
2: Dva, že vědí a nevědí, takhle bych to asi řekl. Jo?
0: Těch táborů je hodně, samozřejmě těch správných odpovědí je neskutečné množství, protože určitě vás zlákala poukázka v hodnotě 1000 korun na food festival, který proběhne 24. října na náměstí Svobody v Teplicích. Ale je tady třeba Trhák, pak tady máme Rebelové, Hoří má panenko, je to spoustu, no. Tak jdeme na telefon. Hezké odpoledne, kdo tam?
3: Zdravím, tady Eli.
2: Eli?
3: Ano.
2: Eli, to je Eliška.
3: Ne, to je Elena.
0: Tak zdravíme Elenu. Kam jsme se dovolali?
3: Do
0: Lhoty. Do Lhoty u Kladna teda.
3: Ano.
0: No tak to bude výlet do Teplic, možná 24. října, z Lhoty směr Teplice, s poukázkou v hodnotě 1000 korun, ale co to tedy je za film?
3: Je to film Trhák.
0: A je to tak, je to Trhák, rok 1980, krásný snímek. Dáte ještě dohromady, Leno, nějakou písničku z toho filmu, kromě tady té?
3: Já si nejvíc pamatuju Hanu Zagorovou, s Jurajem Kukurou, Lásko a more.
0: Ano. Juraj Kukura, nech brouka žít. Tak, to jsme si tady taky vyměnili takhle informace i s kolegyní Jarkou, taky si na to vzpomněla. No a teď tedy pojďme odtajnit, na co bude ta poukázka v hodnotě 1000 korun. Takže, jak je na tom Elena, co se týče Španělska nebo Latinské Ameriky?
2: Jako, jako, že by se tam mohla podívat, že to poukázka na výlet.
0: To asi
2: nestačí
0: 1000 korun. To nestačí,
2: já jsem to tak pochopil, jako víš. Jako,
0: ale chutě jí tam určitě zavedou. Tak, tak co, Španělsko?
3: Ochutnat nějaké speciality.
0: Mm-hmm. Co bys
3: tak
0: tomu řekla?
3: Tak
0: máme tady 1000 korun do stánku Los Churros. Takže vy ochutnáte tradiční španělské smažené pečivo z odpalovaného těsta. Už jste ho někdy měla?
3: Viděla i jsem ochutnala.
0: Takže to znáte a chutnalo?
3: Chutnalo.
0: No tak dobrý, protože 1000 korun to podle mě můžete k tomu stánku vzít celou rodinu.
3: No právě, to přemýšlím, koho na to vezmu.
0: Takže gratulujeme k téhleté výhře, my vám tuhletu výhru samozřejmě pošleme. No a zdravíme tedy do Lhoty, už po práci.
3: No děkuji, bohužel ještě ne, ještě
2: pracuju. Tak no, dobře, ale tak jaké jsou možnosti, do 5, do 6 nebo déle?
3: Já musím být v pátek 5 hodin na cvičáku zapsem, takže to je jasný.
0: No tak to se stíhá.
2: Tak to už nebudeme zdržovat, určitě se na ten cvičák teďka pojede líp s tou 1000 korunou symbolicky takhle v kapse. Jsme no, rádi, že jsme mohli předat tuhletu poukázku
0: no a...
2: do Teplic. Kdy jste byl naposledy v Teplicích schválně?
3: Nevím, jestli jsem tam někdy byla.
2: Jestli vůbec někdy, no tak o to je to lepší, hele. No.
3: No přesně tak.
2: Právě, třeba opravdu, jak říkám, to, že Teplice jsou lázeňské město, řada lidí na to zapomíná, tak určitě vyražte.
3: Děkuji.
0: Takže
3: vyrazím.
0: My gratulujeme ještě jednou. No a vy, co jste nevyhráli, vůbec nebuďte smutný, protože zítra budeme soutěžit o další poukázku v hodnotě 1000 korun. Kam a na co, to ale ještě neřekneme. Tak i dál, buďte s námi, hezké odpoledne.
2: Další talíř zítra.
4: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio. I could treat you like you did.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr
2: a rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Máme 16 hodin a čas je dát si zprávy.
3: V Hořovicích si objevil nelegální odpad z Itálie a roční lítačka zřejmě zdraží. Dobré odpoledne.
1: Relax Radio.
3: Na pole u Hořovic v létě kamiony nelegálně navezly 180 tun odpadu z Itálie. Šlo hlavně o drcený plast. Při dlouhodobém působení mohl kontaminovat půdu. Případ vyšetřuje policie. Odpad se mezitím podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí. Průkaz ZTP zdarma neplatí na všech parkovacích místech. Upozorňuje na to berounská radnice. Využít se dá jen na vyznačených stáních pro vozíčkáře. Na ostatních zpoplatněných místech je potřeba zaplatit, stejně jako ostatní řidiči. Starostou Kralup se zřejmě stane dosavadní místostarosta Vojtěch Pol. Jeho strana Nová vlna ve volbách zvítězila. Výsledky má mluvčí města Aleš Levý.
4: Na prvním místě Kralupy Nová vlna, 5 mandátů, na druhém místě ANO 2011, 4 mandáty, 20 619 hlasů. Na třetím místě Peloton Kralupy, 4 mandáty, 19 091 hlasů. Na čtvrtém místě Občanská demokratická strana, 4 mandáty, 18 044 hlasů.
3: Páté místo obsadila změna pro Kralupy, 6. Kralupské mosty. Roční lítačka zřejmě zdraží. 12-měsíční kupon na pražskou MHD má místo 3650 korun stát o tisícovku více. Uvedl to pravděpodobný budoucí primátor hlavního města Petr Hlaváček. Auta by podle ní navíc za vjezd do centra metropole mohla platit mýtné. Předseda starostů Vít Rakušan nemá radost z dohody STAN a hnutí ANO v Ostravě. Preferoval by jiné řešení, do jednání ale nebude zasahovat. V drtivé většině měst do koalice s hnutím premiéra Andreje Babiše starostové nejdou.
1: Sport.
3: Formule 1 se poprvé od roku 1993 vrátí do Afriky. Prestižní závod bude po roce 2030 hostit Rwanda. Přesný termín bude ještě oznámen.
5: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
6: Relax Radio.
3: Časí. Večer dorazí do středních Čech a okolí zvětšená oblačnost, místy přinese i přehánky. Teploty v noci klesnou na 10 až 7 stupňů, zítra počítejme s oblačnou až zataženou oblohou a 14 až 17 stupně Celsia.
2: Já tady, když se vrátím k té zprávě ohledně těch parkovišť pro postižené lidi. Já mám kolikrát problém, nevím jestli ty, ale já mám problém, když tam zastaví zdravý člověk, tak já si fakt normálně stoupnu před něj, říkám, děláte si ze mě legraci. Já to prostě nemám ráda, protože mám postiženýho bratra. A prostě vím, že jako on si to může dojít z těch pár metrů, že jo, navíc. Prostě já jsem na to hrozně alergická. Co, jak to vidíš ty?
3: No, jenom si představte relaxaci rozčílenou Jarku Polákovou. No. To musí lítat teda potom, jako upřímně řečeno.
2: To nechci zažít.
3: Ale dnes v optimistické náladě ne. Zaparkovat jste i v pohodě u rádia.
2: Tady u nás jako super, jasně, tak tady to není problém zaparkovat. No, ale myslím si, že někteří by si mohli sáhnout do svědomí. Je to tak.
3: No určitě, mohli na těch parkovištích, je to někdy hodně divoké.
2: Ano, přesně tak. Jonas Blue, Something Stupid. Na to se můžete těšit v následující hodince a na spousta dalších.
1: Relax Radio.
7: Jarka Poláková a David Latovský.
1: Relax.
7: Relax Radio.

0: I say something stupid, jo, tak to je název písničky, která právě dohrála a úplně mi to nahrává do noty, protože dneska máme totiž den bláznivých výroků. No a já si myslím, že kdybychom si začali všichni zapisovat, co občas z té pusy vypustíme, tak máme do Vánoc vydanou knížku a můžeme jít vydělávat. Znáte takový ty chytrý věci, který člověk by chtěl říct, ale myslí hodně dopředu a v tu chvíli ta pusa řekne úplně něco jiného, než vlastně jste měli v plánu říct. No a to se mně třeba vůbec nikdy ještě nestalo. Ne, samozřejmě lžu. Já mám pocit, že jsem kolikrát specialistka na to vymyslet nějaký nový spojení, nějaký nový slovo. No takže to dneska budeme rozebírat v našem vysílání. Jaká největší blbost vám kdy vypadla z pusy? Nebo jaký nejbláznivější výrok jste od někoho slyšeli a dodnes na to vzpomínáte? Takže to mi můžete psát k dnešnímu tématu na číslo 606-736-736 a věřím, že se tomu všichni jenom zasmějeme, protože zasmát se sám sobě, to neumí každý, je to velké umění.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: máme kolikátého? Pojďme si to připomenout. Dneska máme 13.10. a v tento den slaví svátek všechny Renáty. Takže vám samozřejmě přejeme všechno nejlepší k svátku. No a pojďme si něco o tom vašem jméně říci. V České republice žije něco přes 16 tisíc Renát. Celkem jim patří 73. příčka mezi nejčastějšími ženskými jmény. No a znamená to znovu zrozená. Ne znovu zryzavěná, ale znovu zrozená. Takže samozřejmě vám přejeme všechno. Nejlepší, mějte krásný sluneční den, jako já dneska mám z okna nádherný výhled. Sluníčko svítí a bude hezký den. No a my si jdeme co? Pustit kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. října. Tento den roku 54 našeho letopočtu zemřel římský císař Claudius. Roku 1941 se narodil americký zpěvák Paul Simon. Roku 1925 přišla na svět Margaret Thatcher, britská ministerská předsedkyně v letech 1979 až 1990. Ročník 1947 je v Kalifornii narozený kytarista a zpěvák Van Halen, Sammy Hagar. 13. října 1962 se narodila americká herečka Kelly Preston, známější ale možná jako manželka Johna Travolty. Roku 1980 přišla také na svět americká R&B zpěvačka, držitelka prozatím jediné ceny Grammy, Ashanti.
2: Relax Radio. Relax

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Vzal si dva leasingy, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Pokud už přemýšlíte, jak zabavit děti o víkendu, mám pro vás jeden strašidelně dobrý tip. Muzeum v Novém Strašecí zve na oblíbené podzimní halloweenské tvoření. Vyrobit si můžete třeba vlastní strašidelnou dekoraci, která vám doma navodí tu pravou podzimní atmosféru. No a pozor, na malé návštěvníky čeká ještě jedno překvapení. V muzeu se totiž poschovávali tajemní pavoučci a vaším úkolem bude všechny vypátrat. No já, kdybych měla hledat pavouky, tak mě asi odvezou nejdřív do Bohnic a pak možná jakýho pavouka najdu, ale nemám to ráda. Takže budu obdivovat všechny, co se zapojí do této krásné soutěže, a pokud opravdu máte zájem, tak podzimní tvoření je v muzeu v Novém Strašecí každou sobotu, nebo vlastně tuto sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin. No, maminky, tatínkové, tak pokud se chcete zbavit svých dětí, víte, kde je máte vyložit, ale otázka, jestli je najdete.
1: Relax Radio. Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

relax, dneska slavíme den bláznivých výroků a řeknu vám, že někdy stačí přehodit jediné písmenko a z úplně nevinné věty je rázem pořádný trapas. Třeba když chcete někomu popřát hezký zbytek dne, tak se mi jednou stalo, že jsem místo hezký zbytek dne řekla hezký zmatek dne, takže to se mi stává. A nebo co člověk jako možná ani neví, třeba se vám to stává taky, jo, ale když třeba jdete si koupit někam nějaký to jídlo, jakou tu hotovku, že jo, a teďko vám ten prodávající popřeje dobrou chuť, tak já třeba řeknu, vám taky přeju dobrou chuť, no ale vlastně mluví, když si nají, anebo jedl předtím, nevím. Ale jeden přeřek mi opravdu na dlouhou dobu uvízl v paměti. Je z jednoho televizního zpravodajství, kde se mluvilo o očkování. Bylo to během covidu, možná si někteří z vás vzpomenou. A byli tam doktoři, kteří tam stáli v rouškách a zazněla tam taková naprosto nezapomenutelná, alespoň pro mě, nezapomenutelná věta, kdy tam mělo dojít k řešení slova při distribuci této vakcíny. No tak pan doktor místo toho řekl při distribuci této vagíny. Ano, slyšíte správně, samozřejmě není vhodná doma na toto slovo, ale prostě se to stalo, takže Bůh ví, na co pan doktor v té chvíli myslel, ale budiš mu to přáno. Takže přesně takový perly dneska hledáme, co vám ujelo z pusy a co nejvtipnějšího jste slyšeli od někoho jiného. Pište mi na 606-736-736. No a já jen doufám, že se dneska při tom moderování taky nějak nepřeřeknu. I když vzhledem k dnešnímu tématu bych to možná mohla svést na pracovní povinnosti.

že na některé věci je lepší zapomenout, ale pak jsou vzpomínky, které bychom si nejradši schovali na pořád. Třeba první pusu, skvělou dovolenou nebo večírek, na kterém jsme se bavili tak dobře, že si z něj druhý den skoro nic nepamatujeme. No a právě o vzpomínkách bude i následující písnička. Francouzský DJ David Guetta a americký rapper Kids spojili síly už v roce 2009 a vznikl z toho hit, který vás možná přenese na nějaký ten nezapomenutelný taneční parket. Takže na Radio Relax teď přichází písnička Memories.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
4: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Humana, písnička Feelings nás přeoupla do další hodinky. Máme 17 a 1 minutka.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Časí.
0: Zítře k nám počasí nabídne tak trochu od všeho. Rány, mraky, místy déšť nebo přánky, ale během dopoledne už by mělo od západu pršet přestávat. Odpoledne se dokonce místy ukáže i sluníčko, teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů. Na sledující hodince samozřejmě anketa Relax v ulicích, to nesmí chybět, a písnička od Alvara Solera. A jak je to? Já jsem to nikdy neuměla. Ale třeba se to tady konečně naučím. Takže i to si můžete poslechnout v následující hodince.
1: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

0: Máme 17 hodin a 8 minut a to je čas dát si prostě anketku v ulicích. Dneska máme docela takovou zajímavou otázku. Ptali jsme se vás na to, co znamená výraz mlátit prázdnou slámu. Není to mlátit prázdnou slámou, jo, to bych věděla i sama, ale mlátit prázdnou slámu. Co to tak může být? Já mám svůj názor neřeknu, samozřejmě vím správnou odpověď, ale než jsem si ji samozřejmě dozvěděla, tak člověk měl takové jiné představy. No a my už jdeme na to si pustit vaše odpovědi, takže ještě jednou, co to znamená výraz mlátit prázdnou slámu?
1: Relax v ulici.
2: Dělat něco k ničemu. Asi něco jako, že to děláš jako zbytečně, že tam není nic prostě jako prokazatelný.
3: No, že jde o zbytečnou činnost.
4: Jako říkat někomu něco, o to nestojí, takže zbytečně.
5: To je dost častý výraz a znamená to, že když jde vlastně o zbytečnou činnost.
6: To znamená to, jako se říká házet hrák na zeď, tak to znamená zmlátit prázdnou slámu, ne?
7: No když je někdo blbý jako troky, tak těžko ho něco učit.
6: To je výraz pro zbytečnou činnost.
8: To je jako dělat něco zbytečného, no. Mlátit tím cepem, řezat do těch stébel takhle zbytečně, no.
9: No, něco podobného jako kde nic není, ani smrt nebere.
10: No, že nějaký opatření, že to je zbytečný.
11: Asi dělat něco, co je zbytečné.
12: Sláma, to je taková uschlá rostlina a když ji mlátíte, tak mlátíte slámu.
0: Ano, přesně tak. Skoro všichni jste viděli správné odpovědi. Je to víceméně dělání zbytečných věcí. Jo, takže mlátíte prostě prázdnou, dutou, trávu, slámu a vlastně to děláte úplně zbytečně. No a já jsem se rozhodla, že vám radši ani nebudu říkat, co jsem si tenkrát myslela, když jsem toto spojení slyšela poprvé, protože mám pocit, že bych se asi docela dost před vámi ztrapnila. No a teď už další písnička Lay Your Heart On Me.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

Tak dneska na Rádiu Relax sbíráme vaše největší slovní přeřeky a musím říct, že některé jsou opravdu povedené. Já bych tento možná vstup nazvala spíše slovní překlepy. Tak třeba jedna posluchačka nám poslala krásné nové české slovíčko. Punčochcáče. No řekněte, není to takové originální slovo. Punčocháče už jsou asi zřejmě moc opičené, tak proč jim samozřejmě trošku nepřilepšit, že? Takže punčochcáče, to je zajímavé. Další posluchačka píše, chtěla jsem několika lidem popřát brzké uzdravení a napsala jsem jim uzdravte se, jenže mi tam nějak vypadlo pár písmenek a vzniklo udavte se. No, ještě jsem si toho všimla před odesláním a víte, co je na to úplně nejlepší, že ti lidé měli zrovna kašel. Takže přehání brzkého uzdravení by se málem zenilo v poměrně drsný návod, jak se z toho kašle zbavit. Takže představa toho, že mi dojde při mém nachlazení zpráva udavte se, tak to je velice vtipné, no, tak naštěstí autorka to stihla včas zastavit. Takže, milí posluchači, dneska pojďme to ukončit toto téma. Zasmála jsem se na internetu, na Facebooku, na Instagramu, můžete vidět další příspěvky, pod které píšete vaše komentáře, s čím jste se setkali. No a my pojedeme dál. Samozřejmě nebudeme si nudit, protože témat máme poměrně mnoho. A teď už Ikona Pop, Daya, Ritual.

0: Ocelářovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnicích máme aktuálně hned několik nehod, tak opatrně za volantem. Na D5 ve směru na Plzeň došlo u exitu 28 k nehodě 3 osobních aut. Došlo také k úniku provozních kapalin a na místo míří policie. Na D11 na 8. kilometru směrem na Prahu se střetlo osobní auto s nákladním. Vozidla zde tvoří překážku, na silnici projíždíte tudy se zvýšenou opatrností. No a komplikace jsou také na pražském okruhu D0, kde je na 60. kilometru ve směru na dálnici D10 po nehodě osobního a nákladního auta neprůjezdný právní jízdní pruh. No tak hlavně nespěchejte, dodržujte především bezpečné rozestupy, no a jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Někteří z vás, co poslouchají Relax už od samého rána, tak si všimli, že dneska máme Mezinárodní den bez podprsenky. A já vím o tom, že dneska už o tom mluvím, hovořil o tom. Ano, už to začíná, bejte 19. hodina blíž a blíž. Můj kolega Honza, ale já si říkám, že pojďme si přiznat, že s Honzou si o tom nepromluvíte tak hezky, nebo nepopovídáte tak jako se mnou. A dámy, ruku na srdce, není jeden z nejkrásnějších okamžiků dne ta chvíle, kdy přijdete domů, sundáte boty, běžíte do koupelny a teď sundáte tu podprsenku a taková ta svoboda. Já to rozhodně tak mám, protože muži asi nepochopí, ženy ano, takže možná spíš poprosím dneska o diskuzi dámy, jestli máte taky takový ten úžasný pocit té svobody a jestli dneska jste ten svátek oslavili. Já si přiznám, já bohužel ne, myslím si, že v mém věku už to není úplně vhodné, nebo každopádně, ne každý jsme na tom asi jako já, nebudu to dále rozebírat, ale jsou prostě momenty v tom životě, kdy už to prostě jenom pevně visí a nedrží. No, takže jo, pojďme slečny, dámy na 6673636, napište mi, zda se dnešní Mezinárodní den bez podprsenky oslavili a jaké máte na to odezvy?
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Jak jsem říkala v minulém vstupu, tak dneska máme Mezinárodní den bez podprsenky a víte, že tenhle ten den už má 15-letou tradici? Vznikl v roce 2011 a původně měl především upozornit na rakovinu prsu a důležitost prevence. Postupně se ale stal také symbolem ženské svobody a pohodlí. Já si myslím, že tohle s tomi, že my ženy samozřejmě dobře chápeme, protože to je prostě nejkrásnější okamžik, kdy můžeme všechno doma odhodit. Samozřejmě já říkám doma, někdo to má někde jinde, třeba i v kanceláři. No a pojďme na nějaký zprávy, které mi přišly. Jarko, já dnešní den bez podprsenky rozhodně podporuji. Dokonce jsem manželce navrhl, že bychom ho mohli slavit každý den. Řekla mi, že klidně, ale že já na oplátku začnu slavit den bez hospody. Tak už ten svátek radši neslavíme. Takže Petře, tady jsi si asi zřejmě nabil sám. Manželka je samozřejmě žena, čili jsi nemohl čekat jinou odpověď než tu, která samozřejmě přišla. No, taky vy můžete psát 606-736-736, jestli dnešní den bez podprsenky, jak jste to doma oslavili? Jestli to bylo jenom jednostranné nebo oboustranné, můžete psát a já se těším na vaše odpovědi. No a teď už Millennium, máme tady úžasnou písničku On and On.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: on. Máme tady 18. hodinku, jdeme na počásko.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Pokud zítra ráno vykouknete z okna a uvidíte jen šedivou oblohu, tak nezoufejte. Počasí má totiž plánu během dne trochu vylepšit náladu, déšť bude postupně ustávat a odpoledne se místy dočkáme i polojasné oblohy. A teploty, no tak příjemných 13 až 18 stupňů. Takže co jsme to dneska probrali? Podprsenky, pak jsme probrali naše přeřeky, překlepy, no jo, jsem zvědavá, na co narazíme mezi 18 a 19 hodinou. Ale hudebně se rozhodně nudit nebudeme.

0: pozor, sportovní fanoušci. Chystá se taková jedna změna v pozápasových děkovačkách, pokud samozřejmě půjdete na Rytíře Kladno, jakožto, že já jsem velký fanda našich hokejistů. Tak hráči se totiž s fanoušky domluvili, že místo dvou děkovaček bude nově jenom jedna. Za to pořádná a o něco delší. No a důvod, hokejisté jsou samozřejmě po zápase vyřízení a potřebují co nejrychleji si sednout na rotopedy, protáhnout se a regenerovat. No a já jsem si vždycky myslela teda, jakože když se odehraje celý zápas, tak jelikož sotva stojí potom na konci na nohou, jsou docela utahaný, tak jako třeba, já nevím, myslela jsem, že jdou rovno do sprchy, ale ono ještě čeká rotoped. Já jako bych po takovém výkonu potřebovala maximálně gauč, ovladač a někoho, kdo mi donese večeři. Takže chlapi, klobouk dolů, jestli ještě teda potom cvičíte. Ne, nejsem sportovní barbar, ale prostě tohle to, to je fakt hustý. Takže fanoušci, od pátku jedna společná děkovačka, za to pořádně od srdce a pak už hráče puste odpočívat. Vždyť je přece chceme mít v kondici na další zápas, ne?
1: Relax. Relax Radio.

0: Ne, přátelé, já jsem se nezbláznila. Já jsem totiž dostala úžasný vánoční nápad a upřímně nevím, jestli mi za něj kolegové poděkují. Co kdybychom totiž my, moderátoři Rádia Relax, společně naspívali nějakou vánoční koledu, natočili klip a tak dále. Protože si říkám, do mikrofonu mluvit umíme, ale jak nám to půjde se zpěvem? To je taková zatím velká otázka. No a protože nechci o osudu svých kolegů rozhodovat sama, nechávám to na vás. Na našem Facebooku Rádia Relax právě probíhá hlasování, jestli do toho máme jít, a taky nám můžete napsat, jakou koledu byste samozřejmě od nás chtěli slyšet. Takže šup šup na náš Facebook, tam je video a můžete hlasovat, jestli ano nebo ne, a po případě, jaká vánoční koleda by to měla být. Já jen doufám, že si tímhle nápadem nezadělávám na pořádný vánoční průšvih.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: chvilku se vrátíme k dnešnímu dni bez podprsenky, protože mi přišla moc hezká zpráva od posluchačky Marky. A ta píše: ahoj Jarko, podprsenku nosím při sportu a v práci, protože učím ve škole, jinak ji odkládám vždycky, když můžu. No a prsa můžou být pěkná i v 50. A já to přikládám pravidelnému cvičení, ale mám to jednoduché, jsem totiž tělocvikářka. No a Marky ještě ostatním, že nám doporučuje najít si každý den chvilku na pár cviků, třeba kliky nebo stretching. Marky, my ti moc děkujeme za zprávu. Tak to vidíte, dámy. Máme tady důkaz, že tělocvikářky nejen rozdávají jedničky za kotouly, ale jdou i příkladem. No, takže já ráno zítra v 5 stanu, udělám si 10 až 20 kliků, k tomu nějaký přítahy nad něčím, no nebudu říkat nad čím, no a pak možná třeba si vezmu tu podprsenku o něco menší. Tak jo, jedeme dál. James Blunt, Bonfire Heart, je další písnička této hodince.
1: Relax Radio.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: výhodu. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Robina Poetika, písnička Vše, co v sobě mám. Já bych to možná tak jako trošku přetextovala. Vše, co na sobě mám. Protože já jsem si nedala pokoj. Já prostě se v tom musím pitvat ještě víc. Ze zvědavosti jsem se podívala na jednu zásadní historickou otázku. Co vlastně přišlo dřív, jestli kalhotky nebo podprsenka? No a dámy a pánové, možná vás to překvapí, ale vyhrála podprsenka. Tedy alespoň její dávná předchůdkyně. A to už ve starověkém Řecku a Římě se totiž ženy prsa podpíraly různými látkovými nebo koženými pásy. Za to klasické dámské kalhotky, jak je známe, dneska se začaly běžněji nosit až v 19. století. No takže si představte, že ženy už před 2000 lety řešily, jak podepřít po prsích, ale na kalhotky si lidstvo muselo ještě pěkných pár století počkat. No a já si říkám, že to vlastně docela chápu. Když se něco musí držet nahoře, tak je to asi větší priorita, než to, co je dole. To by mělo asi zřejmě být pořád přístupný. No, tak jo. Nebudeme radši zdržovat od tohoto tématu. Jedeme dále. Ještě spousta písniček nás čeká do 19. hodiny, než se společně rozloučíme.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou. Bye.

0: Travis Blinding Club nás právě dohrála a já mám teďko pro naše posluchače menší připomenutí naší hitparády Relaxády, kterou pro nás každou středu od 6 večer připravuje Aleš Švarc. O tom, které písničky se dostanou na vrchol, totiž rozhodujete právě vy. Stačí jen navštívit naše stránky radiarelax.cz, otevřít sexy Relaxádu a dát hlas svým třem oblíbeným favoritům. A pokud ještě nevíte, komu svůj hlas poslat, tak tadyhle máte menší ochutnávku toho, na co se můžete těšit. Třeba právě mezi nimi objevíte svého nového favorita. Tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Pokáč Ignore.
2: Normálně Ignore, už ani zobrazeno.
1: Druhé místo. Dua Lipa, Training Season.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: máme za chviličku přesně 19 hodin.
1: Relax Radio.
0: Zítřejší počasí začne pod mrakem a místy i s deštěm. Během dopoledne ale srážky od západu ustanou a odpoledne už se obloha může místy protrhat až na polojasno. Teploty mezi 13 a 18 stupni, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. A jak tomu tak bývá, 19. hodinka, to je prostě čas loučení, ale já ještě poprosím naše posluchače, aby nezapomněli na to, na co se mi dneska nabádala, a to je vánoční koleda, o které můžete hlasovat na našich stránkách Facebooku Rádia Relax, kde můžete dát srdíčko, popřípadě napsat písničku, kterou byste chtěli, aby naši moderátoři naspívali. No a já už se budu těšit na další vysílání a ukázka na další písničky. Ano, je to Beautiful Life a já vám prostě ten krásný život přeju všem. Mějte se krásně, skladajte básně a já se budu těšit opět na další vysílání.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Kdo spoří, má za 3? Ne! V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun,

Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax. I wait for you. I wait.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Fena L. Wayne Gretzky. Po roce se uskutečnil poslední koncert Boba Marleyho. Roku 1977 odešel navždy z tohoto světa ve věku 77 let legendární americký herec a zpěvák Bing Crosby. O 13 let později zemřel ve 72 letech také americký skladatel a dirigent Leonard Bernstein. 14. října roku 1978 se narodil Usher, jeden z nejúspěšnějších současných představitelů amerického R&B. Hvězda módního světa, americký designer Ralph Lauren, přišel na svět také tento den, ovšem už roku 1939. O 6 let později se na Jamajce narodila jedna ze zpěvaček Boniem, Marcia Barrett. Roku 1964 se ženil bubeník Rolling Stones Charlie Watts. Ten samý den i rok získal Martin Luther King Jr. Nobelovu cenu míru. O 4 roky později byl zastřelen. Roku 1890 se narodil David Eisenhower, 34. prezident Spojených států. Tento den roku 1927 přišel na svět také jeden z filmových představitelů agenta 007, britský herec Roger Moore. Roku 1975 se narodila Shezny Lewis, členka skupiny All Saints. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.